0: Tak, toto bol priamy basável.
1: U nás na Rusnákoch šach varí ty basável.
0: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

po klachtja čalubu jutlem. Najhanička s faničkom po klachtja čalubu jut, po klachtja čalubu jutlem.